prudké jsou svahy dívčích ší. I boků v stálém úplňku. Srdce jak slívy v díži kroutí se a sví, když noc mění krev v pálenku. Sladkost se do těla tancem vpíjí, už neudržíš myšlenku. Jen ať si běží, když je venku zbijí, vyroste znova z oddenku. Modrá jsou světla v očích sirén, na přídích policejních aut. Čet mačká z noci syrné pyré, šelma už chystá další raut. Jenomže lásku nevyklidí, láska se zcela nestratí, až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Rád za ní účet zaplatím.

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když na

Některý tvorové se mají, já myslím například ovce. Chodějí si po světě v kožichu, každá si žere, co chce. Ten chlap, co přišel k nám do hospody, měl ovšem bílou košili a frak.

znal, to mi o něm jen někdo povídal. Nedal si kotlet na žampionech, specialitu šéfa kuchyně, to mi o něm jen někdo povídal. Nedal si kotlet na žampionech, specialitu šéfa kuchyně, což silně pobolí.

hospod ještě nechodil. Ne, ne, ne, ne, já jsem ho neznal, to mi o něm jen někdo povídal. Ten příběh se stal před lety,

0: jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u rota.

0: Řeky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje.

0: nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě, pažalsta, jak mě prétík berioskeli k čajke?
1: Da? Da-da.

na horší časy. Pro tebe, holka, mám písničku schovanou, takovou krátkou, vezmu to zkratkou, už ji mám dopsanou. Zelený plot, pak stavení, takový náš malý hrad. Světelný bod, jasné znamení, tady to mám vážně rád. Na horší časy,

sáčku v zelené trávě stál žluna, nádherný pták. Seděl jsem tiše, písničku nedohrál, odletěl teprve pak. Sáhnul jsem do strun, naladil, jak to šlo dál, to už víš. Dal jsem si kávu, nesladil, sladké sama doplníš. Na horší časy pro tebe, holka, mám písně.

psal se mi v polích propiskou do dlaně, abych nezapomněl. Svítalo ráno, blížil se čas snídaně, už jsem ji celou měl. Není nic moc, žádné umění, nechce být čarodějná. Písnička má, co nic nezmění, úplně obyčejná. Na horší časy pro tebe holka mám,

Nad obzor vyfukuje houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měsi. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši, co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy keci střetnul, co papaláš to prase.

0: No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

se vykoupíš z pocitů marného boje, než vlastním myšlenkám prozradíš, že všechna snaha tady zcela zbytečná je. Nač plýtvat silami a stávat proti větru, když není už nic před námi a není čas než na poslední větu. Kolikrát můžem prominout

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik.

praporečky divácím trati. Ho, ho, ho, ho. Závodníci jako tečky, peleton strakatý. Ho, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý zná taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. A jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí, jak všechno časem přejde. Hele, koukej tamhle vepředu, nějaký šílenec, jo, ho, ho, ho, ho. Řekl si a teď jim ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho, ho. V blátě a sajrajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijel až z Kuvajtu, však mi ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale pouhá snaha není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle vzadu, co se děje, je komu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup k tréninku a teď mu všichni mizí. Zklame svou manželku, syna i maminku, doma před televizí.

se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle bude s žlutém triku každému na ráně, ho, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků určených k ochraně, ho, ho, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby, netej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože.

číslo 30 dobře chápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ať si šlape, chytrý ten se veze, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co mám před sebou, s nikým se nepratří.

sem přejde. Kilometr 125, blíží se prémie, ho, ho, ho, ho. Jeden už se ze sedla zved a sláva a čije, ho, ho, ho, ho. Malý cíl, taky cíl, vždy nejde o život, jedeme pro radost. Svůj úkol vyplnil, prémie je ten bod, a to je

Když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. V bráně borců první borci jdou lokem na lokem, ho, ho, ho. Oba favoriti horcí, to bude

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových rád.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se měl střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času. A nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádný důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku. A pak se dožijeme let, v tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů. A jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu. Na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti. Ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí. A že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let.

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál.

Plzeňčík Bismarck s ledopadským se střetnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť. Na skalmkřižníku Bismarck ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

chmurných nocí už vůd na dně spí. Celá marína strojí šatci bitevní, každá loď je na nohou po šest dlouhých dní a hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid,

0: Pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine.
0: Tvé vlasy mají barvu šedou.
1: Přikryje rouškou před synem.
0: I nejlepší chlap hostí hada.
1: S nevinou vždycky chodí hřích.
0: Bankovník domech

naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

na důkaz, že jsem žil, nechám vám svoje dluhy. Pak řeknu čau, ahoj, byl jsem tu jen host. Odevzdám občan.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju,

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou.

Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus.

a počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší.

hazard. Za piano se dá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley. Počasí

Sněho bílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší

Konec září, paní Marta tráví hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic. Po stropě se válí pár horké letní vteřiny. Právě došly do svých hranic. Do sklepa si během října Marta snesla peřiny. Pod vařičem modře voní rýh. Po obědě přijde zima, zastaví se hodiny. Marta mlčí, padá první sníh. Možná je doma, leč netaje je sníh u komína. Možná je pořád někde na cestách. Možná je někde ničí nevěsta. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná ji budí až břízy, které raší. Možná je celou zimu orechové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem, vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá. Poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní

0: možná.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

prachu cesty zválený, zní těžkejch kanad zvon, starý boty tváře sedřený. Větrem vlasy česaný, cejch pevnější než kov,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

Třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na zpátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochtým

šesté psaní doporučeně. Neteče, poda, teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

za mou dceru, jaká hamba. Dáš 200 velbloudů a pod to nepůjdu, sic nečeká tě hochu žádná svatba. I pravil sobě Sidy, nebuď hloupý, nějaký Mustafa tě přeci neoloupí.

Chodila do školy, all right, Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala si se jen

žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zdviž.

trošku peněz a lístek cizí řeči na rozloučenou snad, když si neměla co dát. Tak sebral se a šel pryč.

zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: A velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na Kvasimóda. I Kvasimódo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech.

0: Hrb na zádech, hrb na zádech, Quasimodo, hrb na zádech má. Podjíždí na Labskou vodu, Quasimodo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech.
1: Proboha, ticho.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

spožděný osobní vlak OS 7981 ujel ze směru Maška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále přestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojedo ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu spoždění vlak zastavuje pouze ve stanici Starohorská.

0: Baníčko, oče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

důležitých je pár chvil, které teprv čekáme. Jistý známý muž, co měl dům i sad,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to spral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Na světě není rovno, vy jste tím vina,

trvá má poslední relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvě zlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cval.

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

problém, i kdyby velký byl tak jako golem. Já už jsem takovej, vždycky mě potěší.

Ceny se zvedají, ač není zdrávo, tak něco vymysli pro svoji rodinu. Ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napadl mě nápad. Koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěkných pár brambor. A taky kedlubena, celere a dýni, pohromím chána, okouzlím chýna.

kamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

mě zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi. Vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem. A dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu. Těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám málu a nahoru frňák. Doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vichr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala mi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov,

0: zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

kopce kopej, najdeš tam olivru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý, předáci za lordem Robencem šli, makáme dřeme, ry

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nastydlí. Včerejší fazony jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byli pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslip tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzdalo, jak je to všechno pryč, a nebylo to málo. Otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes od vás známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

proti sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slova nechlad. A vítr spolí za dveřmi listopad a celé tělo bolí, byla s mou sezónou. A já byl tvou, byla s mou sezónou, předem zabitou.

Leb se kněz špatnou radu dnes dala, si byla nám. Dlouhá noc s úsvitem padá chrám. Daimon řek, končí se věk, zlatý věk není lék. Co dál, Sfingy se ptám?

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve škodovce tisícovce jezdím denně.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná očka.

tady foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznám, co mi ten den

Voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí. První jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvadl.

Alše, Úpa, Ohřeby je Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela je Marínu a je Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mžela, Torice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši a

Ta s vám, já znám, tu zemi znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Perš,

jako skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít,

plakal, tak ji nepoznám, že si jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

Tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

ten častoulek tichých kroků. Vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek, šli

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspět, kam jsi to odjel, milý Slído, když jsem začal kazit všechno,

slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš.

církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na

světa volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

kde z kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivý svět. Ve světák moc bodčováku se slámy a vůli nesvedej hned.

spodním oddělení. Měli pěkný nadělení, zajistili pachatele. Zatím kde se sedí v celé, nabádány k poslušnosti, dopustil se neslušnosti.

světlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zpítám. Slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Havrani mají svátek, když klovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní

mořích pěna dní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme, uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

jedna za druhou. Paličkové bubínky rytmus hledají. Sousedé si před usnutím, co si šeptají.

jenom třísky v dlaních. Nic víc nemám na nich, když jsem tě kolem ramen vzal. Řekla jsi,

letí, do klína přistane ti dnes v noci jako prvněkrát.

a ve mě věř, já tě nespálím. Podívej.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem.

Vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen, to je sen.

tak jak se dětem zdá básních, ten sem přichází ke mně. Na prsou váží dvojí hřích a pod zády je země.

kolem z okamžiku. Řekl jsem, mluv a uvěřím, nezbytná ústa zvyku.

směrem po sport a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Už tady někomu běží, naftových věží se ptám. A jak mám utišit gejzír vnitřního napětí strun? Jak z paměti se tří svou krajinu verši a dům. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen. My tě směli v očích a jazyky vypadlé ven. Nejhůře na tom byl psychicky reportér z CNN. Na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočník.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.

0: tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.
1: Tak do světa

0: přátelé moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatýmu teleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí a tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.
1: Je krátce po 13. hodině.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce vach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dordze pico z much paštiku, jedno hubky z chrstíků. Ženich nevěstu měl ploutnatu a se žábrama pihatu, musej rychle než je na čapu.

0: Táta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svět si ztratili už zábrany, přebrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, pstruzy schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noce, v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

zatím štěstí nepřeje. Ale teď ukážu všem, co ve mně je. Trochu nestíhám, ještě musím nadabit, snad to rychle.

jedu taxíkem. Přes Barrandovskej most. Ještě konkurs na muzikál. Mám dost.

0: chudák. Asi si koupím prsa nový, z brusu nový, silikonový, pak snad mi štěstí popřeje. A potom ukážu všem to, co ve mně je.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Kraj černých skal a bílých znamení, život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel.

obraz tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí s

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku s vonařkou 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: zakřičí, jsme tu sami.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme. Jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v oběhu, vždycky to za to bude stát.

Možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Když Bůh je sám a vidíš, že může přání vyplnit, tak ty můžeš pomoct jiným, třeba jenom

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

ráno pláče. Čin se slovem lezou z nonstopáče. Na chodník dvě stejný šavle překřížený. Zdá se, že jsou oba vyleči.

takhle maličky, i srdce pro mě bije, ještě mi aspoň chvilku zpívej, ať můžu sladce ztrácet vědomí a utopit svůj

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš, jiní to umí, ale co já s tím?

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Jak bumerang, jak flashback, jak výroční deprese.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde.

suši. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš. Ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

ať jim zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustíš. Ať jsou tvé laně něžné jak kdysi,

ať není proti řetězem den pod ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš.

0: Odcházej tak, aby ses mohla vrátit. Přijmej s tím, že jednou musíš všechno ztratit. Jen nikdy nestrácej naději, až odejdeš, až budeš pryč.
1: Hudba hory přenáší Radio Folk.
2: Next up is Pavel Kotick with his message to all women who misuse their appearance to accomplish their goals.
3: Thank you, sir.
2: Yo, DJ, spread that shit.

asi moc věříš. Už teď lituju, že jsem tě tu potkal. Já vím, co po mně chceš, zvyklá, že všechno dostaneš, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady zavnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej, nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej.

Mat moc nechce, ze rtu děti jen je. Přesto zníbal bych je hned, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady. Počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej a já se toho klidně zhostím. Lady, všechny chlapy poblázním, žveře, ale že vydržím to nejdýl. Ještě chvíli se snaž a pak mě kloži svaž. Hej, dámo, být na ostrově pustým, tak hned tě zhodíš do propasti na dno a pak se klidně schůjíš do důdeka, po mně zběrem a sej flek, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takové, já vidím všechny tvý vady za mnady. Počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, kam jdeš, tak počkej. Já jsem takovej, já vidím už jenom tvoje vnady. Počkej, kam jdeš, tak počkej.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

čistej i špinavej si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, ať spousta pochybností

jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši, ta se hravě skleje.

Ze předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky když bolí den.

lisy mu lisy. Hulil lisy, zákulisí, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem

Ďáblu jsem duši zaprůdal, na louska jsem mordoval, vepřem agent CIA, jsem nebezpečný a ten zlej, jsem možnej, jsem zlej, strašně věří.

Jsem zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, na mě si dej vacha. Nebuď já, jsem strašně very, very příšerňácky. Strašlivá.

0: Item, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nej.
1: Zlý celého světa, spojte se!
2: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
3: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

jen vlci běží k lesu a ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu, teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zas vlejte, zpíval bych rád ty starý za

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

má zvláštní zvuk. Vždycky si přál být déšť.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Býval jsem svobodný, volně dýchal, trochu naivní, ale prostý všech vin. Nebyl jsem napojen na centrální plíce, co ti do hlavy vhání.

co opravuje plyn. Na jedné z nohavic falešnou záplatu a ty mu uvěříš.

200 let, nebo víc, no těžko říct, kde hledat odpověď. Jen jedno máme jistý, kdo mohl by vědět víc, už dávno spí. Závist, která možná mohla napsat tenhle děj. Nevím nic, co můžu říct, já nejsem čaroděj. Jen občas cítím v kostech strach a stíny hod

život pochopit, jak nejlíp najít řešení a šanci uchopit. Jednou proždy stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď. Tam

to bylo, když jste přijela předloni, náš ranč se na slunci hřál. Doprovázel jsem vás kaňonem na koni,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych, já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

okna s deštěm. V domě, co nestojí už nebo ještě, místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad

0: No nic, jen pocit.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básen, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty seš klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

Všemuj mi krásná skříň, když mísí konfekce, nevím, nač se vymluvím, až přijde dremská inspekce.

0: se, když se maskér muž ti ztrácí, lesní stráž, když nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš

mými mlýny. Sedm vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá od řeky to zebe, tma je dokola.

ve tvém náručí nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma a kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe.

zkouškou příchuť téhle změny. Není to náhodou, spíš smutnou hrou, že tu nejsi. V noci se

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Svatko.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvakné jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvaknu.

0: řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co?

pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

aby texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

0: a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou zemi.
1: Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havlíčku.

Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit. Korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač my jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Plášť s myší kůžem, čapku s rolničkami. Kdo je tu nechal, kam asi pospíchal? Já jsem je viděl pod keřem růží planých. Začínal říjen, les barvami hrál. Ach, to je dávno, to jsme táhli krajem. Potulní herci, já jejich principál. Veselá bída, hlavně když dneska hrajem. Mizerná kára nás zítra vezme dál.
2: Kolem dokola se točí loukotě.

minula léta, čas nezastavíš. Na malém městě já se usadil, nad plným stolem pak nový život slavil, kazajku harlekína někam zahodil. Jen někdy ve snu, na prachovém peří, znovu jsem králem před bídnou oponou a v hlavní roli na několik vteřin mohu být nesmrtelným kladným hrdinou.

zvednul jsem z kroví čapku s rolničkami. V nejbližší vesnici pak herce dohonil. Veselá bída, večeře z jablek planých, je mladé víno, dostárnoucí žil.

býval kdysi krám. Stajá židle dům, co byla dřív trůn, kde já si tak rád hrál. Střípky vzpomínek jako plamínek a padá na ně prach. Svíce dohoří, všechna pohoří, nejde stejně překonat. Dnes už vím, co chtěl si vlastně říci. Venku zůstanou jen psi a kouzelníci. Dnes už vím, co chtěl si vlastně říci. Venku zůstanou jen psi

zase stojíš na tom nádvoří, kde se tenhle příběh stal. Dneska nejsi už ten malý kluk, co si tady tak rád hrál. Dětství uteče, vidíš člověče, prostě je to tak. Smutek na duši, strýci Artuši, a zas nám ujel vlak. Dnes už vím, co chtěl si vlastně.

možná je to jenom pohádka nebo příběh, co se stal. Stará židle, dům, kulatý stůl, všechno, co jsem kdysi znal. Meč v kameni a dobrá znamení tě cestou provází. Smutek na duši, stejci a retuši, už mi to

rytmu kola počítají spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka zem P3. Vous cherchez moi et je suis ici. Vous cherchez moi et je suis ici.

rozsypané čipsy a známé město na ztracené pohlednici. Taková idyla malé apokalypsy, i my jsme její účastníci.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

nad dveřmi lokálu, bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči,

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma, klepal jsem kosu.

mě za ruku. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu, ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

žádnou níž. Zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou, na jedné ruce ti spočítám, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

dal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou sejdeme z hor, z cesty se propadne.

úzkých spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou víc,

kousek šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj.

je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko.

0: zatmí si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: Řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

Mám, je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si dane vák náhodou zlata.

a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

rameno. A potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou.

Nejsen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

hvězda pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout,

rád jezdím na venkov. Do chalupy tý mojí báby texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho. Sedím a buchet, mám plný břicho. Před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá.

kde kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá.

noc bude pryč. Přines mi čbán, dneska číši, ať plnou mám. Víno je štěstí a zapomnění, záři plamenů. Všichni jsme rovni si, dnes budu bratrem všem.

Ne teda, že bych na něj uměl, ale tíha v nohou a otevřený výkon nad klaviaturou páteře. Jasný znamení, kdo tady na co umí hrát. Jedna z milionů možností a já nechci vědět, kolikátým pianem jsem si stál, kolikátým rozladěným, skřípavým, oprýskaným chlapkem, který mu šlapeš na pedály. Nevím. Nevím, ale

silný ruce, zvednou z haldy třísek a pověsí ho hlavu dolů na řetěz a traverzu a nechají mě v noci dochvět.

co tvořili svět. Hejbací obrázek na pomníčku nezapomeň. Něco snad znamenal, však dneska už ne. Přijměte omluvu, prosím vás, slečno.

bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

Román budu psát, k tomu stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát. Všechno, co jen srdce mrzačí.

za svou plavou vení život svůj bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi daj, 4 pence jen, a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás nastoupit si dal, prej makat víc a bude líp, hned 8 pencí sliboval. Slibů se však člověk nenají, čas odvál planej sen, takže zase nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi daj, 4 pence jen, takže zase nesu domů ty 4 pence jen.

už nám klidně odestel, má lásko. Už cítím vůni našich těl a na světě jsme jenom naskok. Rychle čas odletí, jak ve větru peří, a já v tvém obětí zase chci věřit.

si rozpusť vlasy své a zhasni. Svou ruku vlož do ruky mé a na chvíli se mnou zasni. Rychle čas odletí, jak ve větru peří. Potichu povím ti, zkusme zas věřit. Tak už si rozpusť vlasy své, jak dřív mám srdce sevřené. A zhasni.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Závidím dítěti, tak snadno věří. Když měsíc postel ozářil, tak já jsem znovu uvěřil.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou talii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

zas hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu,

probouzím se na gauči, polámaný rozhlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

tady chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebudu

Nad obzor vyfukuje houf komínu, svý šmanty dopadají na tuje, průvod a muzikanty zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy keci střetnul, co papaláš to prase.

0: zhubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů

ona se smála. On držel to GPS v hlavě,

svět. Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Chtěl sluncem být, nejen planetou, Merkurem

jsou teď vaším novým domovem. Naše starý domovy, vykoupený Mnichovem.

ztracené gnomony, ta tma je halí. Pod peřinou bojuji, i když nerozumím slovům, co o mě moudří píší. Bojuji plný všelijakých vin v týhle temný říši. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí. Bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí. Bože,

oči mám plnou temných stínů a vlasy španělky Ramony vábí mě k sobě pod peřinu. Bojuji a už ztrácím sílou víru v to dobré vrozenění. Bojuji, přitom žiji v míru, je to sen na nepobdění. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že jsem

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl se duličku,

vran v rohu zakrákal, nevermore. Na dlani zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna.

Do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu do...

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu.